0: někdo jiný.
1: Tenhle to výsluhně, když tam sníme, než na psojivu, co kde nechtíš mě pěti hrobovat, kde by vás někde pohlednou.